0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja, ja to znam. Balkan, reggaeton. Ja.